Ďalší krát sa páriš, že ma nespoznávaš. Ale okolo nás ten silný magnet má